potřeboval bych s tím pomoct. Tak jsem tam vyrazil, pomohl jsem mu s tím. No a když to celé dopadlo dobře, tak on mi říká, kolik ti za to zaplatím.

0: roku to je a do jaký
1: říkáme,
0: míry
1: ty... jo,
0: a oni mě v tom jako pozbuzují. Já říkám, já zase mám takový jako vnitřní rozpor a říkám si, tak ta písnička prostě buď je dobrá, nebo ne, i když by jako ty lidi vůbec nevěděli, že to například

z prodeje elektřiny. Měli jsme za to, že i město, potažmo politici pochopí, že je to přínosné a že to má význam

0: Jinak je to návrat do hezkou kulisu, jako v dobrém slova smyslu, máme tady krásné město historický, tak jako taky to umíme.
1: Je to tak,
0: jako chtěl udělat. A bylo by nám ctí samozřejmě. Já jsem strašně přemýšlel, jak to celý nastavit, protože jsem

s tím proslovem nebo s tím komentářem mezi, protože většinou ta atmosféra je taková zadumaná, jo, zamyšlená, zasněná. A proto vlastně někdy vybízím, že budu mluvit za sebe, Jirku, aby třeba klidně něco řekl, aby se malinko narušila taková ta

0: Ano.
1: A tyhle ty lidi jsou velmi dobří jako v analýze, v eliminaci rizik třeba, v odhadování těch rizik, jako klepou, říkají prostě,

0: To, co vidíme, to je jak, víš, to je jak ledovec, který pluje někde v moři. A my vidíme jenom ten vrchol ledovce, ale my vidíme tu masu pod tím, která vlastně určuje to, co ten ledovec bude dělat. A to je to, co v tom vyjednávání hledáme. To je jedna věta.
1: To je hodně těžký a

2 Enterprise. Hledáme srnčata s termovizí. Letošním roce na nějakých 150 hektarů tady na Lišovsku jsme

když jsme si o tom povídali, tak to bylo, kdyby se bavil prostě s profesionálním kolegou vyjednavačem, který opravdu jako ví, co dělá a potřebuje si jenom ujistit, že ten směr je správný. Ono to je totiž to, že to vyjednávání je jako když se učíš cizí jazyk.

0: využít v politice?
1: Děkuji za tu otázku. To jste mi teda velice přihrál v tom, že v tom našem oboru, aby si lidi udělali představu, určitě to ví, přesto to zopakuju, je obmítí.

aby vlastně občané tady v lokalitě Český Krumlov měli pocit, že to naše podnikání je svým způsobem přínosné. Tehdy jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat ceny tepla.

0: uvidíme. Minule jsme to chtěli na výstavišti v Praze, takže si myslím, že Brno se... Mimochodem jsem se nedávno dozvěděl, že existuje brněnská kniha, nebo svět brněnské knihy, nebo něco. Prostě, jak je svět knihy v Praze, tak
1: ano,
0: něco takového existuje.
1: To musíme mít.
0: Něco takového existuje v Brně.
1: Pražáci válcovat. Takže

materiálu kapela šlape jak víno. Protože opravdu tam je jak taková ta lirická, klidná nota, pak i přitvrzení a trošku Big Beatu, ostatně to jste tady potvrzovali. Co má

KT u dalšího dílu pořadu Na kafe s tornádem. Dneska mám fakt jako speciálního hosta, to tady ještě nebylo. Skoro bych si řekl, že musím dávat pozor na to, co řeknu, protože

je už druhá věc, ale kdo nemá úplně rád takový ten rybí šmak, takovou tu rybí příchoť, tak ona takovou nemá. A opravdu je velice populární, protože má bílé maso, jemné, pevné, málo tučné a poměrně decentní.

obecně, ale já to převedu na práci. Představte si, že přijdete na poradu, máte nachystaný projekt, celý jste to spočítali, máte tam prostě všechny kolonky správně, přemýšleli jste nad tím.

nebo jestli přijedeš do Krumlova na před zahájení gala večera. Víš, prostě to jsou ty věci, které mě zajímají. A zase běžně člověk, když dostane otázku, co děláš dneska večer, tak na to řekne.